mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.